0: Tom byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: program byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluju, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude
1: utrženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Radio. Novinky Hit Parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z Hit Parády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiesto. Druhá novinka Hit Parády, Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: a hitparády 107 Frýčka. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python z Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Představení brněnské pověsti uvádí divadlo Reduta ve 14 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo DIP v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.

kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Rebel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: vyhrává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

0: Rádio Kámen razit.
1: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Představení Říše džungle Mauglí nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Představení brněnské pověsti uvádí divadlo Reduta ve 14 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo DIP v kulturním centru Kolaps v 17 a v 18 hodin.
0: Free Radio, 107 FM.
2: Spread them well around the world.

0: Fríčkaři, krásné dobré ráno, držíte vlnu 107 FM, vlnu Free Rádia, no a s vámi jako obyčejně v neděli, v nedělním refreshi Janče Houbová, dnes v neděli 11. října, kdy svůj svátek slaví nositelé jména Andrej, což je mužské křestní jméno řeckého původu, které znamená mužný, statný nebo odvážný. No tak myslím si, že přesně tohle jméno je to pravé pro jeho nositele, tak pokud nějakého Andreje znáte, tak mu nezapomeňte popřát za malou chvíli kalendárko. No a podíváme se na takovou malou zajímavost ze světa zoologie. Na Jižní Moravě se objevily dva druhy pavouků. Jací to jsou a kde přesně, prozradím za chvíli.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Gromí.

0: Vlet do minulosti. Kalendárium Free Radia.
1: Kalendárko Free Radia s datem 11. října je připravené. Přátelé, pojďme si podívat, co se událo v minulosti. České země rok 1414, mistr Jan Hus odjel na pozvání krále Zikmunda do Kostnice. Rok 1424, na počátku tažení husitských vojsk na Moravu proti přívržencům Albrechta Habsburského, zemřel u Přibyslavy hejtman Jan Žižka z Trocnova. Roku 1856 Bedřich Smetana odjel do švédského Göteborgu, kde mu bylo nabídnuto místo dirigenta filharmonické společnosti. Rok 1984 Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1871 Heinrich Schliemann zahájil v Turecku oficiální výkopy na kopci Hisarlik, díky nimž objevil bájné město Troja. Rok 1954 Viet Minh vedený Ho Chi Minhem převzal kontrolu nad severním Vietnamem a vytvořil zde komunistickou demokratickou republiku Vietnam. Rok 1968 program Apollo startovala loď Apollo 7 s první lidskou posádkou v tomto programu. No a rok 1986, studená válka, Ronald Reagan a Michail Gorbačov se sešli v Reykjavíku na Islandu, aby jednali o omezení svých jaderných arzenálů v Evropě. Tak tolik je k historii dnešního 11. října.
2: Našli se prachy, hledá se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržet.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

Krásné dopoledne, jste ve společnosti Free Radia, Janča Houbová s vámi. No a pokud se chystáte, přátelé, na parník na Brněnskou přehradu, tak mám pro vás jedno upozornění, prozradím podrobnosti už za malou chvíli.

0: mám tady informaci, pokud se chystáte na parník na Brněnskou přehradu. Lodě na Prýglu budou kvůli poklesu hladiny plout jen k hradu Veveří. Do Veverské Bytýšky se už lidé lodí nedostanou. Dopravní podnik předpokládá, že omezení potrvá až do konce plavební sezóny, což je do soboty 31. října. Kvůli nedostatku vody navíc nemůže zajistit bezbariérový přístup v žádné zastávce. A ještě jedna věc, lodě nebudou zastavovat ani v zastávce u kotvy, takže pokud se chystáte na Prýgl na parník, tak jenom abyste s tím počítali.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
3: 30.9. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: A teď už taková malá zajímavost. Vědci na Jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Na slanisku Trkmanec rybníčky u Rakvice na Břeclavsku našli skákavku Atulus inexpectus, na kosteliskách u Dubňan na Hodonínsku pak vzácnou snovačku Krustulinu styku. Oba druhy vědci zaznamenali při monitoringu mokřadů a podle nich nálezy potvrzují biologickou hodnotu těchto lokalit i význam jejich dlouhodobého sledování. No zkrátka na Jižní Moravě se líbí každému i těmhle vzácným pavoučkům.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Desátá hodina je tady, přátelé, krásné dopoledne, Janča s vámi, no a už se pro vás připravila kino novinky na 2. říjnový týden. Mrkneme se na dlouho očekávaný český animák Pat a Mat zpátky na venkově. Tento týden pro vás mám i jeden úlet s Kubou Štávkem v hlavní roli, chybět nebude ani jedna romantika a klasicky jeden zajímavý dokument, tak buďte s námi, za malou chvíli prozradím více.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Dlouho očekávaný český animák Pat a Matt zpátky na venkově. Filmes přináší další příhody ze života dvou šikulů, pro něž neexistuje problém, který by neměl řešení. Klimatizaci nahradí bublinkovou fólií a vysavačem, zalévání květin vyřeší důmyslnou soustavou hadic a z obýváku dokážou vytvořit lyžařskou sjezdovku. Kutilské experimenty se jako vždy neobejdou bez komplikací, které však dvojice řeší s odzbrojujícím optimismem. A když po letech zatouží po společnosti, rozhodnou se najít si nového kamaráda. No, určitě to bude zajímavý, tak vyražte do kina na nový český animák Pat a Matt zpátky na venkově.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.

0: Tento týden pro vás mám i jeden úlet, česká komedie Šipkaři. Pepe je charismatický čtyřicátník, který právě vyšel z vězení a je přesvědčený, že tentokrát mu plán konečně vyjde. Jenže dluží teatrálnímu lichváři a na záchranu vlastního života mu zbývá jen 8:40 hodin. Šanci vidí v šipkařském turnaji a tak vyhledá starého známého Milánka, dredatého podivína ze Samoty, který je geniálním hráčem šipek, ale před lidmi netrefí ani terč. Spolu s mlčenlivým Jánošem se trojice vydává na bláznivou jízdu mezi šipkařskými turnaji, zapadlými hospodami a v podsvětím, kde má každý vlastní plán i vlastní tajemství. Československá komedie režiséra Jakuba Machaly s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štávkem v hlavních rolích, tak se určitě vydejte do kina na nový film Šipkaři.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A teď už jeden romantický český film s názvem Milovník, ne bojovník. Je to svérázná komedie o touze po blízkosti. Andrej se snaží dát svůj život dohromady, přestěhuje se k babičce, chce přestat pít a vyhýbat se problémům. Pak ale potká Míšu a jeho pečlivě naplánovaný klidový režim vezme za své. První láska se rychle ukáže stejně krásná i komplikovaná jako samotný život, zvlášť když se do něj pletou alkohol, rodinné vztahy a vlastní slabosti. Celovečerní debut Martiny Buchelové vyhrál mimochodem hlavní cenu soutěže Proxima na Karlovarském festivalu, má to hodně vysoké hodnocení, tak pokud jste zvědaví, tak tohle byla jedna česká romantika s názvem Milovník, ne bojovník.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
5: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz. Skonto
6: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje

0: Hudební komedie Rolling Loud bez zábran. Film vypráví o Henkovi, který chce udělat něco pro svého 13-letého syna a zároveň si s ním konečně vybudovat bližší vztah. Bez vědomí manželky ho proto vezme na Rolling Loud, jeden z největších hiphopových festivalů na světě. Jenže v obrovském davu syn záhy zmizí a Henk se musí vydat na strastiplnou cestu festivalovým areálem, aby ho našel. Potkává přitom fanoušky, ochránku i bizarní postavičky z festivalového zákulisí. A to nejdůležitější, v hlavní roli se objeví Owen Wilson. To já jen tak v hudební komedii Rolling Loud bez zábran.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Krásné dopoledne, přátelé. V neděli s datem 11. října, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Andrej, tak jim přeji všechno nejlepší. No a teď už také po 11. hodině pro vás mám tipy, kam můžete v neděli vyrazit. Společně se vydáme na Dýňobraní na zámek Slavkov u Brna. Tento víkend se koná také mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu v Brně 2026. No a začal nám komiksový festival Koma. Podrobnosti za chvíli.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Gromí.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Fričkaři a dnes se koná zámecké dýňobraní na zámku Slavkov u Brna. Od 14. do 17. hodiny na nádvoří zámku Slavkov v rámci akce dýňobraní budete moci vyřezávat a dlabat dýně, no ovšem na programu je toho mnohem více, třeba jarmark. Dýně si můžete přinést vlastní nebo je bude možné zakoupit na místě, ovšem nářadí na dlabání bude nutno mít i vlastní. Tak pokud nějaké máte, tak ho určitě zabalte, no a vyražte na zámek Slavkov, kde se koná parádní dýňobraní.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: porazit.
1: Tento víkend se koná mezinárodní mistrovství závodů automobilů do vrchu v Brně 2026, takže pokud jste fandové adrenalinu, tak si určitě pojďte užít závěr sezóny závodů a vychutnat si atmosféru disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost. Kde na Masarykově okruhu, tak tady se závody do vrchu jezdí proti směru standardního provozu, což dodává celé akci jedinečný charakter. Start je situován pod Švancovou zatáčkou, zatímco finish se nachází u tribuny A. Tak pokud jste fandové auto, moto, adrenalinu, tak se určitě musíte zúčastnit mezinárodního mistrovství závodu automobilů do vrchu.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Fričkaři je teď už také avizovaný mezinárodní komiksový festival. Pokud vás baví moderní umění a příběhy v obrazech, tak tento víkend můžete zamířit na 12. ročník mezinárodního komiksového festivalu Koma. Ten se vrátil do brněnské Káznice pod hlavním tématem zkratky, nabízí dnešní nabitý den plný výstav, debat, workshopů, divadla i koncertů. Těšit se můžete na novinky tuzemské

0: tvorby, různé autorské pohledy na legendární rychlé šípy, živé podcasty, hraní her s živou hudbou i nějaký další program, tak určitě neváhejte a vydejte se do brněnské Káznice, protože tenhle ten festival bude určitě to pravý. Tak nezapomeňte, Mezinárodní komiksový festival Koma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
2: 30.9. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Přátelé, a chvíli před 12. hodinou pro vás mám ještě jeden tip, kam můžete vyrazit, a je to na legendární Soběšickou Muldu. To jsou závody na horských kolech na atraktivní a dobře zabezpečené trati pro amatéry. Délka závodu je zhruba 5 až 30 kilometrů, je to podle kategorie, no a tradičně se to koná na Lesné a v Soběšicích, to jste poznali určitě z toho názvu, tak pokud třeba půjdete kolem a budete se chtít podívat, inspirovat a tak dále, no tak se tam zastavte, Soběšická Mulda. No a za malou chvíli také novinky a informace z Brna, tak buďte s námi a užívejte krásné nedělní stále ještě dopoledne.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

Krásné poledne, přátelé, Janča Houbová s vámi, no a blížíme se bohužel do poslední čtvrtiny našeho dnešního nedělního refreshe s datem 11. října, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Andrej, tak pokud nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. No a teď už se společně po 12. hodině podíváme na to, že v Brně máme novou zvířecí sochu. Jakého zvířete a co stojí za touto sochou, tak to prozradím za chvíli. Miluji.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Brně máme novou zvířecí sochu jedné psí legendy. K neodmyslitelným symbolům brněnských lužánek totiž roky patřil pes jménem Finn. Jelikož loni uhynul, tak park nyní zdobí socha velkého, ale klidného a hravého vlčáka. Chlupač se pohyboval hlavně kolem hudební kavárny a oblíbili si jej nejen děti. Na sochu a interaktivní instalaci psa Fina se složili jeho přátelé a fanoušci, přispělo ale také město i kraj. Bílý tesák kromě sochy dostal také lavičku v podobě vibrující plošiny.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio fandí brněnský.

0: zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: teď pro vás mám ještě jeden takový malý tip, kam vyrazit na moc hezkou výstavu, která se věnuje reklamě. Víte třeba, jak vypadala reklama před 100 lety? Historické skvosty si můžete prohlédnout na Špilberku. Více než 100 smaltových cedulí, plakátů a dobových tiskovin ukazuje, jak vypadala reklama v období mezi roky 1890 a 1945. Kolekce obsahuje i značky, jejichž identita přetrvala přes století. Jako je například ikonická Alpa. Výstava začala tento týden a potrvá do 31. března 2027.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: fričkaři a teď už se také podíváme na něco z brněnské dopravy. Šaliny se po 60 letech vrátí do Líšně. Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je naplánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se pro pravidelnou dopravu nepoužíval přes 6 desítek let. V Brně vznikla dráha z Černovic v roce 1905 a v roce 1943 po ní začaly jezdit místo vlaku tramvaje. V roce 1964 byl ovšem jejich provoz ukončen a od té doby končí šalina nad Stránské skále. Trať bude mít dvě výhybny a povede podél ní také cyklostezka. Později by chtěl dopravní podnik trať prodloužit až k areálu Technického muzea v Brně v Holcově ulici, kam koleje dříve vedly.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Fríčkaři, tak bohužel je to tady náš dnešní nedělní ranní refresh, se nám nachýlil ke konci, ovšem to vůbec nevadí, protože parádní program na Free Radio pokračuje. Za malou chvíli 107 Fríčka, potom také retro party s Markétou Hučkovou. Makina už se na vás moc těší, no a večer nám to uzavírá House for You s Macky Martinem. Tak se mějte krásně, užívejte neděli, no a nezapomeňte, za týden se na vás opět těším v nedělním refreshi. Janča Houbová s vámi, užívejte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rádio 107 FM.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
4: Ciao tutti. Hello everybody. Je tu start nejnovějšího kola hitparády 107 Fríčka a my se opět slyšíme, tak jak jsem vás před okamžikem lákal na další kolo naší hitparády a na další kolo téhle show, tak teď už jsme právě tady. Takže před námi další kolo, 1024. kolo hitparády 107 Fríčka. Od mikrofonu se jako vždy hlásí Lukáš Bartl a srdečně vás vítám na startu hitparády. Hezkou zábavu a jdeme na to! Hlasování, co dodat? Vše probíhalo tak, jak mělo a i dnes musím smeknout klobouček. Jste skvělí, jste dobří. Na webu freeradio.cz/top107 se podařilo nazbírat celkem 4597 hlasů. 4597 hlasů opravdu stojí za poděkování a já děkuji všem, co jste tento týden hlasovali a co jste svým hlasem podpořili hitparádu a taky podpořili hlavně někoho v té hitparádě. Je to krásná práce a věřím, že všechny tyhle hlasy nám do hitparády přinesou příjemný svěží vítr. No a jak velký fičák to bude vlastně ve skutečnosti, tak to poznáme až během hitparády. V rychlosti mrkneme ještě na minulé kolo, kde hlasování dopadlo takto. Rozhodli jste, že třetí místo obsadí Ferrari, takže trojka minulý týden Mikolas Josef Ferrari. Druhé místo, byl to opravdu velikánský skok pana Fischera a skladby Rain. Byla to vlastně dvojka, ale týden předtím to bylo 49. místo, takže velmi zázračné druhé místo minulý týden Fischer z Austrálie a jeho skladba Rain. No a jednička minulé kolo skladba Joyride a samozřejmě Oliver Tree. Je tady ohledně finále jedna velká otázka. Zvládne Oliver Tree udržet zlatou pecku i dnes? Uvidíme, respektive uslyšíme. Můj tip je, že ano, ale víte, jak to ve finále občas chodí. Nečekané změny jsou zrovna v hitparádě úplně běžná věc a běžná záležitost. Takže snad vyhraje ten, pro koho jste zahlasovali a snad vyhraje ten nejlepší. No a teď už další bod programu. Další velmi důležitou částí celého začátku hitparády jsou odpadlíci. Bez odpadlíků by tady nebylo místo pro novinky, takže pojďme tedy mrknout na ty skladby, které půjdou z kola ven. Do dalšího kola hitparády nepostoupí tyto hity. Jako první končí skladba On The Floor. Je mi to hrozně líto, pánové tady byli hrozně dlouhou dobu. Jedná se o švédské duo Kaz a Series a tato úžasná energická bomba On The Floor dosáhla maxima. 50.

32 hit parádách je s touhle peckou Amen. Další, kdo odchází ještě dříve, je skladba Repeat It. Martin Garrix a Ed Sheeran končí po 20 hit parádách. A na závěr odpadlíků vlastně skladba, kterou jste vyloučili úplně za nejmenší počet týdnů. Je to skladba, která bohužel končí už po 6 kolech. 6 týdnů v hitparádě stačilo a další hlasy už tak nějak nepřicházely. Sony Fodera, Becky Hill a skladba Say Something.

0: Otázkách odpadíci aktuálního kola, On the Floor, diskotéka, Repeat It a Say Something už v dalším kole nebudou, ale z éteru Free Radia vám rozhodně nezmizí, takže klídek, pohodička, no a rozlučka je za námi, místo pro novinky máme, tak myslím, že se můžeme rovnou přesunout k té první. Na začátek novinek je tu jistota kvality. První novinku přináší totiž DJ a producent Tease Michiel Vervest alias Tiesto. Jeho novinka se jmenuje Hard to be Around a ke spolupráci pozval začínající producentské hvězdy z Německa. Je to DJ a producent Cleopard 2000, jako Cleopard 2000, a taky producent a DJ Chain. Akorát se to píše docela složité. H-A-Y-N a místo A je ještě čtvrka. Tak to je jako H-4 in, kdybyste to viděli ten nápis. Ale je to DJ Chain přímo z Berlína. Tohle je na začátek ideální tempo a já věřím, že se vám novej Strejda Tiesto bude líbit. Krásné odpoledne, super zábavu a příjemný poslech všem, kdo ladí 107 FM. Máme tu start hit parády 107 Fríčka s pořadovým číslem 1024. Ze studia Free Radia vás zdraví Lukin a teď už jenom zábava. Novinka číslo 1, Tiesto Hard to be Around.
1: Free Radio.
2: Free Radio. Hitparáda Free Rádia. Novinka hitparády.

0: Hitparáda Free Radia a je tu novinka číslo 2. Tato skladba je úplně jiný svět než u předchozí novinky. Jednak se jedná o jiný hudební styl a jednak je to prostě Ricky Martin. Je to Ricky Martin. Co k tomuto zpěvákovi dodávat? Je to tak velké jméno, že asi nebudeme ztrácet čas nad dalšími informacemi. Ricky Martin je prostě Ricky Martin a přesto, že z něho blázní ženy po celém světě, jeho samotného ženy moc nezajímají. Ale je pořád svěží, je pořád dobrý, pořád mu to zpívá a pořád mu to tančí. To znamená, že s tímhle sympaťákem si dáme další novinku. A novinka se jmenuje Pikito, Pikito. Tak jak slyšíte, všude měká i Pikito, Pikito. To se bude hezky pamatovat. A jedná se o společný single Rickyho Martina a k tomu brazilského DJe a producenta jménem Pedro Sampaio. Jdeme na věc. 106. startovní pozice pro tento týden, novinka číslo 2, Ricky Martin, Pedro Sampaio, Pikito, Pikito.
1: Free Radio, 107. Fríčka, přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů, novinka hitparády. Pikito.

0: a teď už je připravená třetí novinka aktuálního kola hitparády. Skladba se jmenuje Want What You Want. Je to trošku složitější, než bylo Piquito, ale časem to dáme. Want What You Want. A je to popový a taneční single, za kterým stojí polský hudební producent a taky DJ, který si říká Grow Me. Pecka vyšla oficiálně 2. října 2026 pod vydavatelstvím Kingstown Music a dnes už pro ní můžete hlasovat i tady u nás na Free Radio. Jdeme na věc. 105. místo pro tento týden, novinka číslo 3, Grow Me, Want What You Want.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit.

0: Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Luky, no a v hitparádě už máme před sebou posledního nováčka. Jdeme na věc. Jako poslední si dáme záležitost ze studia pana Kašmíra. Kdo by neměl rád Kašmíra, že jo? Vlastním jménem Niels Hollowell Dar, profesionálně známý jako Kašmír, je americký hudebník, DJ, skladatel, hudební producent, ale také bývalý rapper a zpěvák. A to se málo ví, že Kašmír nejenom, že jako umí ovládat, jak holky říkají, ty mačkítka, ale taky je to výborný producent, rapper a zpěvák. Takže tyhle ty věci on tak nějak dal do pozadí a do popředí se přesunula jeho vlastní produkce. Ale tak jako tak, dneska Kašmír nepřišel zaspívat ani zarepovat, ale má pro nás čerstvou produkci pod názvem Bonfire. Skladba se jmenuje Bonfire. Jestli se to Kašmírovi tentokrát povedlo nebo ne, to už budete rozhodovat vy během hlasování. 104. místo pro tento týden Kašmír a novinka s číslem 4 Bonfire.
1: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit parády.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: A ještě jednou skvělé odpoledne pro všechny posluchače Free Radio. No jistě. Free Radio 107 FM, hit paráda 107, Fríčka, tento týden pořadové číslo 1024. Posloucháte 1024. hit parádu, to je prostě nářez, to je nářez. A já jsem samozřejmě rád, že posloucháte. Jelikož máme za sebou všechny novinky, včetně těch informací úvodních i včetně poslechu, tak si dáme krátkou rekapitulaci, ukázkově ty novinky a po nich už odkrýváme 50. pozici, pro kterou jste hlasovali na freeradio.cz/top107. Takže pojďme hezky postupně, kdo dneska naskočil do hitparády. První novinka, Hard to be Around, a ty je 107. pozice. Jak jsem říkal, jsou tam taky dva němečtí producenti, Chain a Cleopard 2000. Takže novinka číslo 1, ty je 102. novinka, Ricky Martin a Pedro Sampaio, Piki.

0: A kdyby si náhodou někdo z posluchačů Free Radia ani mezi těmito třemi skladbami nevybral, tak je tam závěrečná bomba Bonfire a pan Kašmír ze Spojených států. Kašmír tedy 104. startovní pozice a 4. novinka hitparády Bonfire. Rádio 107 FM a největší hit paráda českého éteru 107 Frýčka a vy jste u toho! Takhle vypadají aktuální horké novinky 1024. kola a já jsem hrozně rád, že dneska posloucháte a že budete vy sami rozhodovat o tom, která novinka je kvalitní, která se povedla, která je dobrá, která bude v hitparádě stoupat a která se naopak nepovedla. Po rekapitulaci už jsem slíbil 50. místo a z 50. dnes startuje Aquagen. Místo 50. tedy skladba There is a Star.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Free Radio.
5: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
5: Absolutní padesátka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Slušná sedmička.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Jedeme dál, tohle byla 46. Tento týden Spojené státy americké, Faruko a Juan Magan, nebo takhle, Spojené státy americké, prosím vás, vždycky, když je to Puerto Rico, jo, Puerto Rico, od tam je spousta zpěváků, raperů a tak dále, dokonce i Ricky Martin je tuším portorický zpěvák, takže jak si vždycky každý myslí, že když někdo zpívá španělsky, je to automaticky Španěl, není to pravda. V hodně zemích Spojených států amerických se právě španělsky mluví, takže vlajka Spojených států amerických někdy znamená i Puerto Rico, protože tam Puerto Rico spadá. Tak abyste věděli, jak to vlastně je. Faruko je portorický zpěvák, rapper, producent a hudebník, ale máme ho v hitparádě pod vlajkou Spojených států amerických. Tak abyste věděli, že i tam spadá právě Puerto Rico pod USA. Juan Magan, Faruko, Marbella Nights. Tento týden 46. Další velká bomba je 47. místo, kam doskočil Timmy Trumpet a Ale Farben. Novinka Chase the Feeling. Díky vám, díky vašemu hlasování hlavně. To bylo tak tak a Timmy Trumpet se vyškrábal ze 107 na 47. místo, takže tři pozice nad tou 50 a nad tou hranicí, kdo je v éteru a kdo v éteru nebude. Jdeme dál, 48. místo, tam se posouvá Dua Lipa, minulé kolo 53. místo, takže skladba I Lose Control stoupá směrem vzhůru, pokud jste pro ní hlasovali, je to i vaše práce. No a další podobná situace je na 49. místě, kam se z 52. přesouvá Ellen Walker, Steve Aoki a jejich skladba Broken Angel, která minulé kolo vůbec nebyla v éteru, protože se během minulého hlasování propadla až na 52. místo. No a Aquagen, There is a Star, podobná situace. Aquagen jste v hitparádě chtěli, no a ty hlasy přesouvají tuhle pecku z 57. pozice rovnou na kulatou 50. Tohle bylo těch prvních pět skladeb a pět hitů. Já už do éteru, posílám další muziku. Bude to Don Diablo a tento týden 45. místo pro jeho petardu Enjoy the Silence.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
5: Našli se prachy, hledal se majitel.
6: A majitel byl nalezen.
7: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
8: Nula.
7: Nula. Je tam nula.
8: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
7: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem, co si koupíš?
8: Děkuju moc.
7: Nemáš zač?
8: Jednou na nákup a bude úplně
7: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
9: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Free Radio.
10: Free Radio.
6: Hitparáda Free Radio.
10: Grandiózní 45.

0: Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 44.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Tento týden si užíváme hitparádu 107 Fríčka s číslem 1024. Nacházíme se přesně před 40. místem, to znamená, čeká nás rekapitulace. Všechno v pohodě, všechno v klidu, užívejte si pohodičku na Fríčku, vše je připraveno a teď to hezky prolítneme od 50. až po 41. pozici. Místo 50. tento týden Aquagen, There is a Star. 49. v tomto kole Broken Angel, tedy Alan Walker a Steve Aoki. 48. I Lose Control, Dua Lipa. Now, 47. pozice, je to postup ze 107. Timmy Trumpet, Ale Farben a horká novinka Chase the Feeling. Šesté místo pro

Místo Don Diablo a jeho bomba Enjoy the Silence. Na další pozici I Had a Dream, tedy Rehab a Easy Bizu. 43. When It Feels Right a německý projekt Empress. 42. místo v tomto kole Hedegaard a Arash Say My Name. A na závěr rekapitulace postup z 51. pozice na 41. Pozor!

0: Sváteční premiéra, nedělní rekapitulace. Zdravím všechny posluchače Free Rádia, jste skvělí. Aktuální hlasování do hitparády 107 Fríčka, celkový počet 4597 hlasů. Je to paráda. Je to krásné. Moc krát děkuji za spolupráci a děkuji za každý klik, jak vždycky říkám, na freeradio.cz/top107. Po 41. přichází pozice číslo 40 a je to vlajka Velké Británie. 40. místo pro tento týden odstartuje Duke Dumont a jeho taneční petarda Ain't No Game.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, ocelové magnolie a víc činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin. Listování CZ, deník lehký holky a víc divadlo Reduta ve 20.30. Komedii Anděl v lihu a víc divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Šťavnatá 37.

super náladu, příjemný poslech a krásné odpoledne všem na 107 FM. Za námi 36. místo. Bylo to malinké překvapení, protože Offenbach Miles Away minulé kolo 44. To už bylo blízko té 50 a myslel jsem, že Offenbach a skladba Miles Away budou klesat, ale opak je pravdou. Hodíme krátké informace, jak to vypadá. Hodíme krátké informace o tom, jak to vypadá. 36 tedy Miles Away Offenbach, 37 Klaas Sadness, podobně jako Offenbach Klaas postupuje a je to ze 48. Taky to bylo tak u 50, ale najednou 37. místo. Takhle jste hlasovali, takhle jste rozhodli. David Guetta, Alok a Stick Figure, Run River tento týden 38. Minulé kolo to byla 40, takže tady ty změny nejsou zas tak extra. A další přesun je skladba Getaway, tedy Kungs a Boys Noise, minulé 45, tento týden postup směrem nahoru na místo 39. Takže 39, 38, 37, 36 za námi a teď do éteru poletí 35. pozice. Je to rakouská vlajka a těch teda v hitparádě moc nemáme. Je to jasná věc, přichází Mark Korn a taky Semitu. 35. místo pro tento týden a Surrender.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se pravý. Hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude
3: utraženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Free Radio.
8: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
8: Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Poladěná 34.

Party up. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Festovní 33.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.
1: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostadmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 107. Fríčka číslo 1024. Jsem rád, že radíte, jsem rád, že posloucháte a taky jsem rád, jak stále krásně hlasujete. Počátek října a už jsou tady jakoby, nebo už, stále jsou tady vysoké počty hlasů. Tento týden se povedlo nazbírat celkem 4597 hlasů a já za to moc krát děkuju. Je tady další opáčko a rekapitulace, to znamená přehled od 40. místa až po 31, která dozněla před okamžikem a byl to Lucenzo. Jdeme na věc, hezky postupně. 40. místo tento týden, Velká Británie, Duke Dumont a Petarda Ain't No Game. 39. pozice Francie, Kungs a taky Boys Noise, Get Away. 38. hned vedle, Davča, Getuj, taky Alok a Stick Figure, Run Run River. Já jakoby doufám, že ty přezdívky vám nevadí v té hitparádě, protože, co říkáte po 1024. David Guetta, tak už to chcete říkat trošku jinak, takže... Davča, Getuj dneska, Run Run River. 37. místo, tam startoval Klaas a jeho Sadness. 36. pozici tento týden Offenbach, Miles Away. Hned vedle Mark Korn a taky Semitu. 35. místo v tomto kole A Surrender. Velkou změnu zaznamenala skladba Save My Love, tedy spolupráce Kygo, Khalid a Griffin. Minulé kolo pánové startovali na 19. pozici v naší hitparádě, ale tento týden je to propad na místo 34. Další pozice, 33. BB Rexa a Faithless, New Religion. Obrovský comeback mají tento týden WW a taky Scooter. Scooter mají dobrý týden, vypadá to tak, protože Rave from Outer Space je jejich spolupráce s projektem WNW a tato skladba postoupila tento týden z 50. pozice rovnou na 32. místo. Rave from Outer Space, yeah. Což už není jakoby jedna, dvě pozice...

0: pěkné hlasování tedy pro bombu Rape from Outer Space. A další tedy 31. místo Lucenzo a jeho Limoncello. Tím uzavíráme další rekapitulaci v hitparádě pro lepší přehled pro naše posluchače, tak doufám, že někde mezi těmito skladbami byl váš oblíbenec, ale doufám, že tam nebyli všichni, pro které jste hlasovali. Teď už 30. místo a to je, řekl bych, největší překvapení tohoto týdne. Jedná se o skladbu Torture of the Heart, spolupráce Dubs a Nelly Furtado, minulý týden 84. místo. Ovšem tento týden se rozhodli úplně jinak. Je to místo 30.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Namakaná 29.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Betální 26.

0: Příjemný poslech a super zábavu přeje Free Radio 107 FM. Posloucháte Hitparádu 107 Fríčka. Od mikrofonu zdraví Lukin a tento týden nám Hitparáda vychází krásně. 1024. kolo. Mám tady krátké informace, jdeme rovnou k věci. Faruko a skladba Madrid, je to nádherný postup. Minulé kolo Faruko s touto skladbou na 61. pozici, tento týden postup na 26, což je neuvěřitelné, ale děkuji vám všem, co jste pro Faruka zahlasovali. Shakira to měla podobně, směrem nahoru naštěstí. Shakira a skladba Zoo, minulé kolo 31, tento týden 27, podobně i Kungs a Theophilus London. Skladba Galaxy, minulé kolo 32. místo, tento týden o 4 pozice nahoru, tedy na 28. No a 29. místo, pozor, to je skokan týdne. Je to skokan týdne, pojďme to omrknout, mám tady papír číslo 1 i papír číslo 2. Mám to připravený. Jdeme na věc. Skokanem tohoto kola a tohoto týdne se stala skladba Take Me Home a Armin van Buuren opět dokazuje svoje kvality. Nejúspěšnější ze všech nováčků z minulého týdne byl právě Armin a povedl se mu postup ze 105. pozice až na 29. místo. On tady přeskočil frajer 3/4 hit parády. Takže děkujeme moc, skokan týdne Armin van Buuren, skladba Take Me Home. Kdo pak je propadáček? Už na to koukám a mám to tady. The Weeknd a Dua Lipa, Let Me With You, propadák jako blázen. Minulé kolo Let Me With You, 27. místo, ovšem tento týden si pan Weeknd z Kanady a Dua Lipa vysloužili 86. příčku a to není dobrý. To není dobrý. Weeknd, Dua Lipa, Let Me With You, tedy propadák týdne, no a skokan týdne Take Me Home a Armin van Buuren. Další informace máme za sebou, hitparáda je odkrytá až po 26. místo, k tomu jsme si ještě prozradili, kdo je propadákem tohoto týdne a kdo byl skokan tohoto týdne. No a teď už jedeme dál, hezky s úsměvem, 25. 25. místo pro tento týden, Klas a jeho petarda Analog Heart.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Vyladěná 24.

serotonin. Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Ale hezké odpoledne pro všechny posluchače. Je to docela divočina tento týden v té hitparádě a já jsem z toho takový trošku jako rozdivočelej, protože 21. místo Christian Marky, copak. Summer is Magic zažívá návrat a comeback, protože Christian Marky a Soloja se právě s tímto hitem minulé kolo propadly až na 34. místo. Tento týden jste ale zahlasovali trošku jinak a je z toho nádherná 21. Výborně. No když si představím, že ještě 3 týdny zpátky byli Christian Marky a Soloja mezi top 5, tak jsou to i tak pro skladbu Summer is Magic velké změny, ale o tom ta hitparáda je, o tom, jak zahlasujete a o tom, koho si vymodlíte na těch nejlepších pozicích. Dáme teď ještě rekapitulaci, ať víte, jak to vypadá po 21. místo. Hezky od spoda, 30. pozice dnes, zázrak tohoto kola, ještě připomenu znova, Dubs a Nelly Furtado, minulý týden 84. místo se skladbou Torture of the Heart, tento týden místo 30. Hned vedle 29. pozice Armin van Buuren a jeho novinka Take Me Home, zároveň skokan týdne. Osmička, Francie, Kungs a taky Theophilus London, Galaxy. Na 27. pozici Zoo, Shakira. 26. v tomto kole další, jakoby dost podstatný postup, je to Faruko Madrid, minulé kolo 61. v tomto kole, paráda, pohoda, místo 26. Takže Faruko 26, 25. místo, Klas, Analog Heart. 24. pozice, Felix Jen Kaskáda, Boy You Turn Me. Ze 4. na 23. propadá James Hype a jeho Serotonin. Podobně taky Griffin, Bond a Inés. Skladba World Away, minulé kolo 6. místo. Tento týden 22. A 21. právě už jednou zmiňovaná a komentovaná skladba Summer is Magic, tedy Christian Marky a Soloja. Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte největší hitparádu českého éteru, je to spousta muziky, rovná se spousta zábavy. Hlavně, ať máte hezký den, příjemnou náladu a široký úsměv na tváři, jak vždycky říkám. No a teď hezky 20. místo hitparády, doufám, že máte svoje tipy, kdo by mohl být na 20. místě a je to BB Rexa. 20. pozice tento týden BB Rexa a David Guetta a zároveň skladba Sad Girls.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
4: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
5: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
6: Nula.
5: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 010. 0. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude
0: utraženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio. Natěšená 20.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Nabitá 19.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Sexy 18.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Opět musím použít svoji klasickou větu, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobře, že ladíte Free Radio. Tento týden 1024. kolo hitparády 107. Fríčka, ve kterém se nacházíme těsně před 15. pozicí. 15 songů, 15 petard a je tady finále. Jenom v rychlosti, 19. místo, propad z 9. pozice, Sigma, Dutch & Graft a Profesor Green, skladba Need You Now, tedy klesá. Prudce klesá i Mikolás Josef, skladba Ferrari, minulé kolo, 3. místo, tento týden propad na 18. místo. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, tam to vzali pánové přesně naopak. Tam to vzali ze spoda nahoru. Gabry Ponte a Mauricio postoupili ze 47 na místo 17. A na 16. pozici startoval společně s Fisherem Florence Arman a skladba What a Life. Nebo startovala, pardon, to je ona. Florence Arman je ona. Takže Fisher a Florence společně dneska 16. místo a teď už k vám poletí 15. pozice hitparády a to je vlajka švédská. Švédové! Místo 15. tento týden Happiness is so sad. Svědžaus.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká 12.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ladíte Free Radio 107 FM, k tomu taky 1024. kolo hitparády 107 Fríčka a za okamžik už taková ta finálová část Top 10. Za malou chvilku prozradíme 10 nejlepších hitů, které jste sami vybírali během hlasování na freeradio.cz/top107 a musím přiznat, že není lehké vybrat si 10 oblíbených hitů, když je jich tam 107 celkem. Ale moc krát děkuji za krásné hlasování, protože i do tohoto kola se podařilo posluchačům poslat celkově 4597 hlasů. Krásná práce, no a teď si dáme rekapitulaci, ať víte, co to hlasování v té hitparádě způsobilo. Pořádnej vítr, jdeme na věc. 20. místo tento týden, Sad Girls, BB Rexa, David Guetta. Na 19. pozici Sigma, Dutch and Graft a Professor Green, Need You Now. Místo 18. tento týden Ferrari a Mikolas Josef. Je to propad z třetí pozice pro Mikolase. Naopak to vzali Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Komu si Gira, komu si Bala, postup ze 47. rovnou na místo 17. 16. místo Fisher, Florence Arman, What a Life. Místo 15. tento týden Swedish House Mafia. Swedish House Mafia a taky Likely, Happiness is so sad. Hned vedle na 14. pozici je Hugo, Moving to the Sun. Třináctá pozice hitparády 107. Fríčka, Armin van Buuren a Glockenbach, Sun Shines on Me. 18 rovnou na 12 postupuje James Hype a jeho Waterfalls. A místo 11. tento týden obsadil Timmy Trumpet a Oaks se skladbou Not a Place. A je to tady, 10 nejlepších hitů před námi. Tohle už je konec opakování, konec rekapitulace. 11. místo známe, Timmy Trumpet, Oaks, Not a Place a teď 10. pozice. A na 10. pozici vidím vlajku Německa. 10. místo tento týden 89ers, Rimini Rockers a skladba Back to 89.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, máme před sebou top 5, to znamená stroj času. Ukázky jsou připraveny, páté místo před námi a potom čtvrté, třetí, druhé a první místo mám připravené v ukázkách. Pojďme si tak jako trošku zatipovat, kdo by to dneska mohl být a kdo by dneska mohl odnést zlato, stříbro nebo bronz. Ukázky připraveny, takže v finále dnes někdo z nich... A první je Ghost Town. Rehab tedy první ukázka, není to samozřejmě první místo, ale Rehab je první ukázka skladby, která by mohla zvítězit dneska kompletně v celé hitparádě, ale je tam velká konkurence jménem Oliver Tree. Skladba Joyride, dlouhodobý vítěz hitparády 107. Fríčka, téměř neporazitelný song, uvidíme, jak to dopadne tento týden. Ve hře jsou taky Scooter, pozor! No Rewind, dneska někde mezi top 5. A je tam ještě jeden bojovník a to je skladba Ultra Love. Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace společně dneska budou bojovat o medaile. Tady u nás v hitparádě Free Radia 107. Fríčka. Tohle jsou podle posluchačů Free Radia nejlepší skladby, aspoň tedy v aktuálním 1024. kole hitparády. My se vracíme z budoucnosti zpátky do současnosti mezi 6. a 5. místo, protože právě teď do éteru poletí 5. Místo 5. tento týden Fisher a jeho skladba Rain. Jdeme na věc. Místo

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Free Radio. Kam vyrazit?
5: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech, ocelové magnolie a víc činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin. Listování CZ, deník lehký holky a víc divadlo Reduta ve 20.30. Komedii Anděl v lihu a víc divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Free Radio.
6: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radia.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Dámy a pánové, milí fríčkaři, milí posluchači, jdeme do finálové části celé hitparády, před námi poslední rekapitulace, potom fanfára a rovnou zlatá medaile. Tak jdeme na věc hezky postupně, začínáme u rekapitulace. Tento týden na 10. pozici 89ers a Rimini Rocka z Back to 89. Devítka Kesha Origami. Na 8. pozici Mike Candy's Where Am I. 7. místo tento týden Mikolas Trips Hard to be Humble. Ze 17 rovnou na místo 6. postupuje Anima a jeho Atoma. Na 5. pozici dvojka z minulého týdne, tedy Fisher Rain. Z 10 rovnou na místo 4. postoupila skladba Ultra Love, tedy Kashmir, Jason Ross a Brianna Grace. Neporazitelný vítěz hitparády byl poražen. Oliver Tree místo 3. Takže z jedničky na trojku klesá skladba Joyride. Otázka z nich, kdo bude první. Druhé místo hitparády Rehab Ghost Town. A v tento okamžik už je čas omrknout vítěze hitparády. Dámy a pánové, jdeme do finále. V samotném závěru obrovské poděkování za krásné aktuální hlasování. 4597 hlasů hitparádou pěkně zamíchalo. No a my se podíváme na nového vítěze a nového krále hitparády. Takže fanfára, ladies and gentlemen, dámy a pánové, tam tadadam tam tam tadadam tam je tady první místo a jednička, zároveň taky zlatá medaile, která poputuje do Německa. Kdo by to byl čekal? Scooter No Rewind, první místo hitparády pro tento týden. Takže máme nového krále hitparády, máme nového vítěze v rámci 1024. kola. Já jsem byl velmi mile překvapen. Dlouho jsme bádali potom, kdo porazí Olivera, kdo bude tam, ale že to udělají Scooter, to jsem netušil. Je to skok ze 13. pozice, 13. Minulé kolo, jednička tento týden. Fríčkaři rozhodli naprosto jasně. Oliver se propadl až na 3. místo. Dvojka Rehab Ghost Town, trojka Oliver Tree Joyride. Jednička pro tento týden Scooter No Rewind. Jdeme na vítěze hitparády, vychutnejte si vámi zvolenou zlatou medaili a hned potom, co si dáme jedničku, vracíme se zpět na start hitparády, kde si ještě jednou v rychlosti pustíme dnešní horké novinky. Teď ale první místo a zlatá medaile. Scooter No Rewind.
0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Nejžhavější jednička.

0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
3: Vítěze hitparády pro tento týden už známe. Karty jsou rozdané a Oliver Tree dneska nevyhrál. První místo pro tento týden tedy Scooter No Rewind. Teď se ale vracíme zpět na start mezi horké novinky. Podíváme se, kdo dneska nastoupil do hitparády vůbec poprvé. První novinka, vlajka holandská, byla to 107. pozice a byl to Strejda Tiesto. Jeho aktuální skladba se jmenuje Hard to be Around a dneska startovala jako novinka s číslem 1. To znamená Hard to be Around, novinka číslo 1, Strejda Tiesto a 107. pozice.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka hitparády.

0: Rekapitulace druhé novinky je připravená právě teď. Ricky Martin a taky Pedro Sampaio. Pánové nastoupili s legrační, taneční, zajímavou novinkou s názvem Paquito, Paquito. Užijte si to, jednou už jsme to slyšeli na startu pořadu. Kdo se nestíhal start pořadu, tak teď máte druhou šanci v rekapitulaci. Druhá novinka hitparády pod vlajkou Spojených států amerických, přestože Ricky Martin je portorický zpěvák, tak to máme pod vlajkou USA, jenom abyste věděli, že to není chyba, že to je záměrně. 106. místo, novinka číslo 2, Paquito, Paquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio.
1: Free Radio, 107. Fríčka, přehlídka 107 nejoblíbenější.

0: první novinku i druhou novinku jsme si poslechli v rekapitulaci a teď je na řadě nováček číslo 3. Byl to Growmy. Growmy je polský remixer, DJ a taky hudební producent. No a tento týden si pro nás přichystal třetí novinku hitparády s názvem Want What You Want. Takže Want What You Want, 105. startovní místo a polský Growmy. Novinka číslo 3.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: je to 1024. kolo je u konce, před námi čtvrtá novinka, čtvrtá rekapitulace a to je závěr hitparády. Je mi to líto, mně se ještě jakoby nechce končit, ale byl to dneska dlouhý den, byl to dlouhý den a já doufám, že jste v pohodě. Pokud posloucháte nedělní rekapitulaci, tak doufám, že nemáte dlouhý den. Já jsem měl jakoby v pátek dlouhý den a pokud ladíte v neděli, tak už to pravda není. Krásný víkend, mějte se suprově, teď ještě poslední novinka, byl to Kašmír a skladba Bonfire. Já Kašmírovi držím palce, Spojené státy americké, novinka číslo 4 a na 107 FM je to prozatím 104. pozice. Kam budou novinky postupovat, záleží jenom a pouze na vás a na tom, jak budete pro ně hlasovat. Takže na závěr, opáčko, čtvrtá novinka, 104. místo, Spojené státy americké, Kašmír a skladba Bonfire. Touto peckou uzavíráme 1024. kolo hitparády 107. Fríčka. Byli jste skvělí. Byli jste skvělí, musím vás pochválit. Hlasování bomba. V hitparádě spousta změn. Budu se těšit za týden. Bude to 1025 a byla by škoda, kdybyste u toho chyběli. Takže laďte Free Radio, žijte naplno. Nezapomeňte do příštího kola zahlasovat na freeradio.cz/top107. Každý den máte k dispozici až 10 hlasů z jedné IP adresy. Tak to tam pořádně nasypejte. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl. Děkuji za dnešní hitparádu. Byla to krásná jízda a těším se na další kolo opět s váma. A díky za všechny hlasy do hitparády. Za týden zase spolu tady na 107 FM. Teď už je to všechno a mějte se nádherně. Čau.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Novinka hitparády.

0: největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými ovládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
1: Krásnou neděli, Markéta Huťková už je s vámi na 107 FM a my se tak můžeme společně pustit do retra. Dáme si pořádnou porci vzpomínkové muziky, 3 hodinky, takže to není vůbec málo, rozhodně. Takže hoďte starosti za hlavu a pojďme se vrátit do dob, kdy nám bylo tak nějak dobře, líp. Všude spousta barev, veselý muziky a prostě ta dobrá nálada se podle mě do té muziky pořádně odrazila, takže to má rozhodně svoje kouzlo. Jsem tam sice trošku kýč a úlet, ale i tak za mě dobrý. Takže hnedka na úvod pořádná porce nostalgie, Born Sleepy.

0: hlavně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Petra Kousek na Free Radio za námi a my se teďka rovnou přesouváme na naši telefonní linku 790 107 107, protože jako první už se nám tady dovolal hnedka pár sekund po začátku pořadu Ondra, akorát mu trošičku haproval signál, tak doufám, že to klapne. Ondro, slyšíme se?
1: Slyšíme se, Markétko, slyšíme, viď?
0: Super, hele, tak ty jsi to dneska tak nějak přehodil na mě, něco ve stylu jako, to je paklý počasí, tak co si dáš za song, a tak jsem trošku jako váhala a pak jsem si řekla, že si dáme takovou veselou, prosluněnou taneční muziku. Je to kousek, který mi přijde, že žánrově podobný tomu, co máš rád. Ty máš rád takový ty Venga Boys, Aquu, Captain Jack a veselou muziku. No a právě jako Pocoloco Gang, Let's Go to the Party, tak je taková skvělá taneční optimistická muzika, tak doufám, že se bude líbit Ondě.
1: No, určitě se bude líbit, a jestli dovolíš, tak já to samozřejmě pošlu všem, kteří tě dneska poslouchají, pak samozřejmě všem věrným fanouškům Komety Brno a hlavně všem těm, kteří mají rádi hlas nejskvělejší moderátorky na Fríčku, která vládí každou neděli Markétky Hučkové, že je Markét?
0: Ach jo, děkuji, Ondro, děkuji.
1: Hele,
0: tak já tě tady
1: za ty tvé...
0: No, jo, trošku jo. Hele, prosím tě, takže... Pocoloco připravený, mimochodem Pocoloco, to znamená něco jako trošku šílený, no.
1: Takže, já ani nevím, co znamenat, jo.
0: To myslím ze španělštiny, tak loco je šílený a poco myslím, že něco jako tak trošku. Takže doufám, že se ti to trefí do noty a budu se těšit zase příště, měj se hezky, čau.
1: Měj se, opatří se za tím,
2: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Paul van Dijk a song We Are Alive, no a že naživo jsou i 80-kový songy, tak to si dokážeme za chvilinku na Free Radio, jenom někde leží a odpočívají, no a čekají na svou chvíli, takže za chvilinku probudíme jednoho dinosaura, počkejte si na to. Teďka už taky Deadness a song In My Dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: A dneska jsem se v pátrání po dinosaurovi nedostala zas tak daleko. Jako co se týče let zpět, tak je to pouhých 38 let zpátky do roku 1988. No a co se týče geografické vzdálenosti, tak jsme se vydali k sousedům na východ do na západ. Já s těma stranama mám trošku zmatek, ale samozřejmě na západ do Německa. A to konkrétně za zpěvákem, který si říkal Fancy. A ten vydal asi jeho nejznámější song právě v roce 1988, který nese název Flames of Love. Je to starý dobrý eurodisco, pořádná porce synťáků, no a Fancy rozhodně netroškařil a patřil mezi výrazný tváře německého eurodiska, stejně jako třeba Modern Talking anebo CC Catch. No a dokonce tedy od tohoto songu existuje i prodloužená diskotéková verze, která má snad 8 minut a třeba o 10 let později v roce 98 se písnička dočkala i nový podoby a byla zremixovaná. My si teďka dáme tu starou dobrou, protože věřím, že jestli jste ji nepoznali podle názvu, tak podle prvních tónů určitě se vám rozsvítí, protože v té hlavě to nejspíš někde zastrčený je. Takže jo, jdeme na to. Dneska Fancy.
0: Free Radio. Free Radio.

tak to je dnešní hudební dinosaurus na Free Radio Fancy. Tak neříkejte, že jste to neznali podle názvu. Možná ne, ale melodie je určitě velice známa. A ještě mě napadlo, jestli vy máte taky třeba tip na dinosaura, tak klidně mi to hoďte do apky a příště si můžeme pustit tu vaši vykopávku.

0: 17.31, to je přesný čas, posloucháte Free Radio na něm Retro Party a teďka taky aktuálně ukázky muziky, které se k vám za chvilinku pohrnou. Za chvíli třeba Lebuš a Be My Lover. Trošku přitvrdíme s Crew 7. A potom nám to trošku hodí do rovnováhy Kim Wilde. Před muzikou, ale rychle koukneme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A opatrní buďte v Medlánkách, tedy v Hudcově ulici u křižovatky s Matalovou havaroval motorkář. Počítejte na místě s omezením a ještě tady koukám na silnější provoz. Je to v Pisárkách, Bauerova ulice a taky Žabovřeská. Koukala jsem na net, kdy má proběhnout ta uzavírka Pisáreckého tunelu a měla by to být od zítřka do zhruba, nebo zhruba, počkejte, to tady mám přesně, do nějakého 20. listopadu. A tam se vlastně uzavře současně i tunel Hlinky, takže je dost možný, že už tam dneska probíhají nějaký přípravy, takže možná proto to tam trošičku vázne, ale nic dramatického se zatím nekoná. Tak každopádně, pokud tam máte cestu, tak na to zítra myslete, že budete muset volit nějakou objízdnou trasu. Kdyby cokoliv, dejte nám to vidět na dopravní linku, jinak doprava, kromě zmiňovaných Pisárek OK a Medlánek.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku máme 15 stupňů pole jasnou oblohu, k tomu nejnižší noční teploty nás čekají okolo 8 stupňů Celsia. Zítra po ránu ještě větší chladno, snad jenom 5 stupňů po ránu a přes den se opět dostaneme na nějakých 14-15 stupňů, no a podobné teploty nás budou provázet až do konce týdne. Měli bychom se pohybovat v rozmezí od 14 do 16 stupňů přes den a k tomu nás čeká polojasná obloha.

0: tohle byly Love Wish Be My Lover, samozřejmě to snad pomalinku ani nemusím představovat, protože asi každý správný posluchač 90. a milovník tohle dobře zná. No a další song bude taky klasika a víc už nám o něm prozradí Adam, který se před chvilinkou dovolal k nám do studia na linku 790-107-107. Adam, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, já se ti napřed trošku vyspovídám. Odkud voláš, z Brna nebo někde z okolí?
1: Já volám z Blanska, poslouchám vás tady teda přes net, protože FM signál tady úplně nesáhá, nebo sáhá, ale to bych musel být na balkóně. Mm-hmm. A já jsem si to naladil cestou zpátky, byl jsem si zaběhat a říkám si, kurňa, vyhrajete tak dobře, že jako musím si zavolat a nechat tam něco zahrát, ať si to trošku tady zlepší a poslat to všem fríčkařům takzvaně.
0: Ježíš, tak děkuji moc za pochvalu, mně se ta muzika taky líbí, tak jsem ráda, že i druhá strana je takhle spokojená, Adame, takže děkuji za pochvalu. No a teďka k té muzice přidala skvělou pecku od Fun Factory, Take Your Chance, takže pro fríčkaře, jo?
1: Pro fríčkaře, pro všechny radioamatéry a celkově i pro Team Free Radio a tebe samozřejmě.
0: Děkuji moc, tak zdravíme do Blanska, už ti to letí, měj se, ahoj.
1: Díky, ahoj. Retro.

0: Eye of the Tiger, jeden ze soundtracků z Rockyho, no a taková trošku bojovka začne, nebo respektive už pomalinku začíná právě i v pisárkách, jak jsme se bavili o plánovaném uzavření tunelu a teďka taky jedna zpráva přímo z terénu od našeho posluchače Luby, tak děkujeme a pojďme si to poslechnout.
1: Ahoj, tady autobusová kluba, teď jsem tam akorát jel od Králova pole a už to tam zúžili na 1+1 a uzavřeli nájezdový a sjezdový rampy k pisárkám, tak dávejte na to bacha, jako tvoří se tam kolony. Tam to, že to za...
0: Tak děkujeme, Lubo, tam ten konec už byl takový trošku seklej, ale nevadí, hlavně, že máme teďka aktuální informace, takže už dnes počítejte s drobnějším zdržením. No a my jdeme na slibovanou Kim Wilde a už se taky koukám, co nám tady došlo do apky, ale to je za chvilinku, teďka muzika.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.

0: Retroparty. Retroparty Free Radio.
1: Za námi další taneční klasika Vule Vů, neboli francouzsky něco jako Přejete si. Tak račte, můžu vám nabídnout třeba Gypsy Woman. Po 18. oprášíme taky IMF. You're unbelievable. A myslím, že se nám náramně hodí i Urban Cookie Collective a jejich The Key, The Secret. A co dalšího se nám proletí éterem, to už nechám na vás. Klidně napište do apky, anebo cinkněte na 790-107-107, těším se.
0: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retroparty Free Radio.

0: Posloucháte nedělní retro party na Free Radio, kde hrajeme starý dobrý songy a to i podle vás. No a o jednu takovou vyloženě hudební lahůdku si zavolala i Miška. Miško, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak ty máš chuť na Smack Up the Orinoco Flow. Je to vlastně mashup spojení Prodigy a Enya, takže taková zajímavá souhra, každý trošku z jiného těsta, ale ono to dohromady velice dobře funguje, že Miško?
1: Jo, a nic jiného nenapadlo, protože já těch retorových písniček moc neznám.
0: No, ono je to, jak to říkám vždycky, jakože podle melodie to poznáš, ale prostě nevíš třeba interpreta a název písničky, že jo? Ale vůbec nevadí, vybíráš velice dobře, takže já bych do toho víc už nešťourala a zeptám se, Miško, komu posíláš tenhle song?
1: Tak pošlu to pro tebe, pro Lukáše, pro Kristýnku Kolibovou, protože jsem ji dlouho už neslyšela, a pro všechny posluchače Free Radio.
0: Dobře, vyřídím pozdravy a my jdeme hrát, měj se hezky, čau.
1: Ahoj.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004. 2004.

0: Free Radio, Retro Party Free Radio.
1: Retro party na Free Radio samozřejmě pokračuje, no a jak jsem slíbila, koukám taky do apky a došel mi tady takový zajímavý vzkazík a nejsem si jistá, jestli to úplně přesně vyplním, ale pokusím se, jak nejlíp umím. Tak abych vás zasvětila, tak napsal anonym. Ahoj, prosím zahrát píseň Po našem, 1, 2, 3, 4 a tak dál, děkuji, nejlepší, v neděli 18.00 jsem v práci, dík. Tak jestli to dobře chápu, tak jo, dotyčný nebo dotyčná teďka pracuje, takže to je dobrá zpráva, že by měly být na dosah. No a pak nevím, co si představit Po našem 1, 2, 3, 4, tak si to dáme po anglicku. 1, 2, 3, 4, all the ladies on the floor.
0: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio. Pusty, pusty, diky, diky, tangy, tangy, liky, liky.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A dneska se v rámci naší hudební rubriky Detektiv trošku odchýlíme od devadesátek, a to nejprve směrem dopředu do roku 2021. Právě v tomto roce vznikla písnička How Old Are You od Marka Korna ve spolupráci s Philem Preissem. No a vlastně do teďka si ji hrajeme, protože je dobrá. Poslouchejte. Já myslím, že je docela známá záležitost pro posluchače Free Radia. A teďka prostor pro jedno drobné odhalení. Ono se totiž nejedná o Origoš, ale původní písnička se stejným názvem How Old Are You je od italského zpěváka Mico Mišna. A on ji vlastně nahrál v roce 1984 a je to tedy žánr italodisco, a co je zajímavý, tak Mico má v současnosti 81 let a pořád vystupuje a má tedy za sebou 62 let dlouho trvající kariéru, kdy vlastně je na scéně, protože už je aktivní od roku 1964 a koukala jsem na net a vystoupil třeba v březnu, kdy měl koncert v Barceloně, takže jako klobouk dolů v 81 letech. A hlavně taky je hustý, že vlastně pořád se najdou posluchači italodiska, fanoušci, kteří si na takovou tu muziku rádi zajdou. Takže proč ne? Je to teda trošku pomalejší, takže já jsem to kuchla a jdeme rovnou na refrén. Jako důkaz.
2: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: Jo, tak tady to je krásně slyšet, ta melodie opravdu, je to hodně, hodně podobný vlastně i ten název text, takže dnešní hudební detektiv Miko Mission versus Mark Korn.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: byla Verona a jeden z mála songů, který naspívali v angličtině. No a teďka tady mám i jednu posilu na telefonní lince. Měl by tam být Mira. Miro, ahoj, slyšíme se?
1: Čau, čau.
0: Slyšíme.
1: Jasné.
0: Dobrý, Miro, kde nás posloucháš?
1: No, ve Štěpicích, tady zase sedíme ve výrobně s kamošama a posloucháme Fríčko.
0: Pěkný, pěkný, ve výrobně čeho?
1: No, tlačené klobásu, uzenýho a kde čeho.
0: Pěkný, pěkný, no a teďka jako vyrábíte, nebo prostě jenom jste se tam sešli a kecáte a...
1: No, vyráběli jsme včera a dneska už jenom sedíme a po kalíšku dáme.
0: No, tak pěkný. A máte tam teplo, není tam zima?
1: Ne, topíme.
0: Jo, tak pohoda. Tak do toho ještě trošku zatopíme i pomocí písničky Pulse Driver a Kambodža, no tam je určitě teplo, co?
1: Jasné.
0: Tak jo, takže posílám pro partičku do Heršpic, už to letí, mějte se kluci, čau.
1: Čau, čau, díky.

0: Tohle byla Kambodža, tentokrát podání od Pulse Drive pro Origo, samozřejmě Kim Wild, a hlavně to ale bylo pro kluky do Heršpic, takže ještě jednou zdravíme, no a v čase 18.33 se přesouváme k ukázkám dalším songů. Za chvilinku na Free Radio Chair Real Gigalos. Dáme si Stardust. Připravený je pro vás i Dr. Alban. Luke was talking, no a pojďme se taky podívat na dopravu a na počásko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Opatrní buďte na Plynárenské ulici, tady na křižovatce ulic Stavební a Špitálka, havaroval osobák do značky, tak bacha na to. A ještě opatrně raději v Hudcově ulici, tady u křižovatky s Matalovou, v Medlánkách havaroval motorkář. Počítejte na místě s omezením, možná se to tam ještě nějakým způsobem došetřuje, takže velmi opatrně. No a potom ještě počítejte s hustějším provozem na Žabovřeské a taky na Bauerově. Od zítřka jsou uzavřeny tunely Hlinky a Pisárky, takže si nastudujte případně objízdné trasy. No a už dneska tam došlo k nějakému omezení zúžení, takže to je ten důvod, proč se nám to tam trošičku štosuje. Zatím žádný drama, ale zítra ráno už to bude asi veselější.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku 14 stupňů, večer nás čekají teploty až okolo 8 stupňů nad nulou, no a zítra nás čekají denní teploty dost podobné tomu, jak bylo dneska, takže 14-15 stupňů, no a podobně tomu bude vlastně až do konce následujícího týdne, budeme se motat okolo 14-15-16 stupňů a k tomu nás čeká polojasná obloha, pršet by zatím nemělo v nejbližších dnech, tak uvidíme.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free.

Vlku Stalkin, no a my se jdeme podívat naopak, kdo pak nám to píše. A koukám tady do naší free radiové apky a napsal Michal Bajkero z Líšně, který by chtěl nechat zahrát něco od DJ Boba. Bude to pro mě, taky pro všechny, kteří ladí a taky pro Kometu. A aktuálně by to mělo být 1-0, nad Plzní vede Kometa ve třetí třetině, no tak uvidíme, jestli se to podaří alespoň takto udržet, uvidíme, budeme sledovat. Děkujeme Michale a posílám na oplátku Love is all around.

0: 5 minut před 7 večerní doznívá Kamufláž a jejich pecka Love is a Shield. No a co si dáme dál? Tak třeba DJ Quicksilver. Nachystaní jsou pro vás taky French Affair a jejich You're So Sexy. Sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. A dáme i Wickfield. Ještě odbočím k hokeji, teďka na to koukám, mám tu tady rozjetý Kometa a HC Škoda Plzeň 1-1. Aktuální stav, třetí třetina, uvidíme.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retroparty Freerádia. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz. Free.

0: na Free Radio. No a teďka už taky David Guetta, a to díky Tomovi. Tome, ahoj.
1: Ahoj, Markétko.
0: Tak ty jsi to dneska nechal na mě, tak jsem si řekla, že zabloudíme do zpáteček a dáme si Memories, protože přeci jenom rok vydání 2009, takže klíďo píďo dneska může zaznít. Tome, komu posíláš tenhle song?
1: Pro Komeťáky.
0: No, dobrá, teďka jsem se dívala na poslední jedna před pár sekundama, tak uvidíme, jestli došlo k nějaký změně. Počkej, to tady ještě.
1: 54. minuta se hraje.
0: Jo, a jedna. Tak to bude ještě možná zajímavý.
1: Tak na vyše dají gol Komeťáci.
0: Uvidíme, každopádně, muzika teda připravená, takže pro Kometu díky, měj se hezky, čau.
1: Díky, Markétko, ahoj a děkuju.

David Guetta Memories za námi, no a teďka už zase k trošku starší muzice. Napsal mi tady Radek. Ahoj, zkusím se také připojit. Kosmonova Ayla, prosím všem fríčkařům. No, tak Radku, klaplo to, za chvilinku bude v éteru. A mimochodem s takovýma nápadama se klidně připojuji častěji. Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: You're so sexy. No a teďka už taky vzkazík od Franty, který došel k nám přímo na naši webovou stránku. Takže jdeme na to. Ahoj, prosím o zahrání čehokoliv od Milk INC. Bude to pro tebe do studia a pro všechny skvělý lidi. Díky moc, František ze Znojma. Tak Františku mám připraveno. Přiznám se, že vlastně Milk Incorporated nemám tak úplně naposlouchaný, takže jsem to tady v rychlosti projížděla a zaujal mě kousek ran. Takže díky moc a posíláme.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

od Wickfield za námi, no a teďka už taky koukám do naší apky, kde se podíváme možná malinko do budoucna, konkrétně do příštího týdne v neděli, protože napsal posluchač Rob, ahoj, když jsme u těch starších songů, dlouho jsem neslyšel New Order a Blue Monday, neskusíme to, zdraví Rob. No Robe, jako já bych to zkusila, ale tento kousek se hodí spíš vlastně do toho našeho hudebního dinosaura, takže teďka už to asi neklapne, protože přeci jenom jsou to nějaký ty osmdesátky, tak kdybys měl ještě nějaký jiný návrh, tak se klidně ozvi, ale každopádně ukládám si to a je dost možný, že vlastně příští neděli si to pustíme. No a teďka je tady ještě další vzkazík, který už by mohl vít, napsal Ondra s Lukinem, že jedou vyzvednout mamku z práce a mám zahrát Gigiho D'Agostina a bla bla bla. Tak tady to klapne, kluci, tak zdravím všechny tři a posílám teda bla bla bla od Gigiho D'Agostina.

0: A majitel byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: 19.29, to je přesný čas, posloucháte Retro Party na Free Radio, no a před námi jsou ukázky songů, dáme si za chvilinku Disco Disco. Trsat se dá rozhodně i na Rednex. A myslím, že nesklamou ani Preciosa s Marvinem. A co se týče dnešní dopravy, tak taky dobrý, ale zítra už to bude veselější.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: V tuto chvíli buďte opatrní pouze na křižovatce, nebo respektive buďte opatrní všude, ale komplikace je pouze na křižovatce ulic Stavební a Špitálka, kde havarovalo osobní auto do značky, tak tady se to možná ještě nějakým způsobem došetřuje, tak opatrně. No a hustější provoz už je v tuto chvíli i na Žabovřeské a na Bauerově, kde tam došlo k nějakému zúžení pruhu, protože zítra to vypukne a uzavře se až do 20.11. jednak tunel Hlinky a potom taky Pisárecký tunel, takže začne taková unikovka v Brně, takže si rozhodně studujte objízdné trasy, abyste zítra nebyli moc překvapení a ani abyste neměli nějaký zdržení na svých cestách. Takže tolik k dopravě.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 13 stupňů, nejnižší noční teploty se dnes budou pohybovat okolo 8 stupňů. Jak to vypadá s počasím do následujícího týdne, tak vypadá to, že nějaké velké výkyvy se konat nebudou. Bude plus minus oblačno a teplotně budeme mezi 14 až 16 stupni Celsia. Tak takhle nějak to vypadá až do pátku.

0: posloucháte nedělní retroparty na Free Radio, no a teďka se jdeme taky kouknout na vzkazík od Eleny, která napsala do apky, že je na cestě z gymu a mám jí zahrát něco za odměnu, no a bude to i všem, co poslouchají. Přeje hezký večer, dík Elena. Eli, tak nemáš vůbec zač, no a napadá mě jeden song, který by tě mohl potěšit, tak tady ho máš?
1: Retroparty, Retroparty Free Radio. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Byli jsme svěžnější kousek Master Blaster Turbo T Billy Dance, no a my budeme pokračovat, dá se říct, snad skoro podobným, stejným duchu. Napsal totiž Tonda Čau, prosím tě, o ATB do garáže, ladíme s borcama, mimochodem Kometa Plzeň po prodloužení nakonec 1-2. No, tak to se nedá nic dělat, tak si alespoň spravíme náladu muzikou, dávám 9pm.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru.

0: ITB9PM a teďka taky na druhé straně naší telefonní linky snad i posluchačka je. Kájo, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, krásný večer všem.
0: Krásný večer, tak jsem to musela trošku přehopsnout hnedka do toho éteru, protože čas byl neúprosnej a nám už zbývá nějakých posledních 7 minut retro party. Tak Kájo, čím nám je dneska okořeníš, příjemníš?
1: Brzo Enrique Iglesias, TVD.
0: Paráda, děkuji za výběr, už to tady mám připravený. Ještě se zeptám, komu posíláš?
1: No tobě a všem s každým jiným naladěnou.
0: Děkuji, děkuji. Tak jo, tak jdeme na to a zítra teda naslyšenou. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, krásný večer.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

Free Radio doznívá předposlední retrokousek Enrique Iglesias a před námi DJ Set Work. No a jeden DJ už se nám tady taky chystá, takže po 8 hodině House for You na Free Radio s Becky Martinem. Tak užívejte poslech a já se budu těšit zítra netradičně po 15. hodině.

a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 8 minutek, no a před malou chvíli začal pořad House for Life na Free Radio 107 FM. Já mám za sebou celkem náročný víkend, protože tam byly jak mejdánky, tak po hodně, hodně dlouhé době jsem byl s kamarády ve víru velkoměsta. Trošku jsme tomu dali na prdýlku, no ale dneska si to samozřejmě celé uzavřeme ještě s pořadem House for Life na Free Radio 107 FM. Já jsem to dneska odstartoval od Cube Guys, Reckless, teďka Deborah DeLuca, Dorime, za chvilinku Sam Paganini, Rave, no a potom Argy Anima, Voices in my Head. Takže zatím budeme v tomhle rytmu. Taky nezapomeňte, tradiční volume doprava, ať si užijeme poslech pořadu na 107%. No a linka 790 107 107 je právě odblokovaná, klidně mě můžete brnknout a říct mě nějaký zážitky z víkendu. Takže já vám jenom přeji příjemný poslech, Deborah DeLuca, Dorime. Za chvilinku Sam Paganini, Rave, let's go, příjemný poslech.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První plně s nejnovějšími hity.
2: Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Life je úplně ve finále. Já vám strašně moc děkuju za poslech, za zprávy na Facebooku nebo na Instagramu. No a samozřejmě se uslyšíme nebo uvidíme už příští víkend, pátek, sobota, mejdánky, anebo neděle Free Radio 107 FM. Takže mějte krásný zbytek celého nedělního večera a těším se na vás. Ahoj!
3: Pátečka Free Radio. Pátečka Fríčka.

kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: Nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
1: Těšíme se na tebe.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude
0: utržet. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Freeradia.
0: Těšíme se na tebe.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.